0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám, to vydržím, to je chvilka ticha neuškodí a pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj, už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se převadit, všechno bude dobrý.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

tvýho kafíčka, emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzují se špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zradý na tu rozi, patře už odmala.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.
3: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
4: Nemají.
3: Mají pohled na svět.
4: Ale co to je? Ale trošku magora.

všechny se vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí, nebrečím.

loved you. And for me, what we had was real. And it mattered to me.

0: Rádia 1.
1: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi A Void Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlna.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.

Tak to byla Teres Frecerová. Dnes večer mi patří svět, to jsem ještě nepouštěl já, ale přišlo mi to celkem vtipný, mi pravdu řekl. Vůbec to neznám, neznal jsem doteď. Takže možná si naposlouchám. No a jsem zase tady, Jakub Šponer. Po měsíci se zase hlásím ze studia. Budu s vámi následující 3 hodiny. A začneme klasicky, klidněji, spíš ambientem. Postupně se to bude měnit v různý žánry. Kytary, elektronika, trošku repu tam mám, všechno možný, ale. A začínáme písničkou, nebo spíš takovou zvukovou kompozicí od kytaristy, který se jmenuje Fenes, je to německy, neumím. Celým jménem Christian Fenes. Ta kompozice se jmenuje The Last Days of May a je to vlastně kompozice udělaná k nějaký výstavě, která se konala, myslím, v roce 2025. Jsem si jistý přesně. Ale ono je to vlastně úplně jedno. A. Presented by the Art Gallery of New South Wales 5. a 21. června 2024. Je to taková hrozně dlouhá vrstevnatá věc. Má to přes 24 minut, 23 minut. Všude, jak se to vyvíjí. Ale těch prvních 10 minut je tahle kytara, která mě přijde naprosto skvělá, geniální. Skvělý mood. A celá ta věc vyšla letos v únoru 26. A je to jenom jedno písničkový EP, dá se říct 26 minutový nebo 24 minutový respektive, což je tady ta věc. Tak já vás to nechám poslouchat a za chvíli se zase přihlásím. Hezký ráno.

ještě přijde zajímavý, je, že se Feneš na téhle kompozici inspiroval Rolandem S. Howardem. Což nevím, jestli jde úplně z toho slyšet. Minimálně ten zvuk kytary je dost podobný. Samozřejmě Roland S. Howard je legendární kytarista. Nebo byl? No, teď si nejsem jistý teďka. Jdu to hlavnou vygooglit. Kytarista Birthday Party. Byl. A já si pamatuju spíš na jeho skvělou, samozřejmě už dost pozdní solovou desku Pop Crimes. A také vím, že produkoval první album jí milovaný kapely Hate Rock. Tak odkazy tohoto člověka byste měli v téhle kompozici slyšet, jestli tak je nebo ne, tak to už nechám na vás.

tady se to začíná trošku měnit. Tak trošku neelegantně přejdeme do dalšího tracku. A tím je věc, která se jmenuje Everything Keeps Shifting od Davida Cordera a Ian Hopwooda.

0: Reklama Rádia 1.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Reklama na Radio 1.

Tak se zase hlásím. Hezký ráno, od mikrofonu zdraví Jakub Šponer z Rádia 1. Začínáme tak pomalej, jako vždy, ambientní věci. Tohle už je teda aspoň, nebo aspoň, protože to má nějaký rytmus. Je to track 150 E Jour od Marka Leclerc. Předtím Chaos in the CBD a track The Eternal Checkout. A následuje věc, která se mi strašně líbí. A je to track z nový společný desky Felicity Atkinson a Christiny Vantu. Jmenuje se Little Piano Rivers. A je to vlastně z jejich společného alba, který vyšlo letos. Přesný měsíc je duben, 10. dubna. A jmenuje se Reflections Volume 3 Water Poems. Má to nádherný cover. Přemýšlel jsem, že si to koupím na vinilu. Takže jestli to teda ještě je a koukám, že to ještě je. Takže nad tím přemýšlím ještě víc. Už jenom kvůli tomu obalu. Je to strašně krásný, mám rád obecně věci spojené s vodou. A seaside obecně. Kamení, moře, skvělý. Takže to bude další věc. A já vám přeju hezký ráno.

0: Rádia 1.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Reklama na Radio 1.

0: Bolest zad i...
1: Bolest zad. Tak, to byla nová, dá se říct, nová věc od brazilského hudebníka jménem Seu Jorge, která vyšla letos, ale je to projekt, který vznikal 16 let. Ta písnička se jmenuje Vento de Mayo. Seu Jorge je slavný brazilský hudebník, dělal třeba soundtrack, nebo vlastně hrál v tom filmu Life Aquatic od Wes Andersona, Život pod vodou česky. A je to skvělý, doporučuji poslechnout. A další, kterou dávám, je to od francouzsko-tureckého skladatele, starého pána, a tady se jmenuje Jan Konilovič a ten track se jmenuje Baby.

0: Reklama Rádia 1.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Reklama na Radio 1.

zdraví Jakub Šponer. Před chvílí nám dohrál track od Locust, Jukebox Heart, stará věc z roku 97, album Morning Light. A teď si dáme takovou dobrou věc, 11-minutovou, je to track Street Hustle od Lou Reeda. Je to vlastně ze stejnojmenné desky z roku 78. A je to spíš takový mix tří písniček Waltzing Matilda, Street Hustle a Slip Away. Tak spíš to je dobrý nastávání.

To byl text Street Hustle, teda text, to byl track Street Hustle od Lou Reeda. A v jednu chvíli tam skutečně jednu tu lineu nebo jednu tu, kde ten verš nebo ten part prostě měl Bruce Springsteen, ten, který ustil v Tramps Like Us, If We Were Born to Run. Což je docela vtipný, protože to stalo, když to nahrávali ve stejném baráku v podstatě. Tak a tohle je to, co si dáváme teď, je track Walk Away od hudebníka nebo projektu, který se říká The Thinking of the World Began Pounding in Our Ears The Moment We Hit Shore. Je to delší ten název než ta písnička, tak já už přestanu mluvit.

byl britský rapper Richie Culver. Pro mě docela objev. Neznal jsem ho dřív. Minule jsem tady od něj pouštěl jednu věc, ale tak je takovou ambientní spíš a nevěděl jsem, že dělá vlastně primárně spíš takový hodně naštvaný rap. A předtím ještě Ice Boy Violet. A úplně předtím, to už jsem říkal, to byl ten hrozně dlouhý název. Teď si dáváme track Sunset Bell. Je to mix od Flux. A původně je ta věc od skvělý kapely Love Spirals Downwards. Spíš takový duo 90-kový, který z nějakého důvodu se teď hrozně jako vrací k životu. Možná, že zase objevil internet, jak se to už některým kapelám nebo některým starým projektům děje. Koukám, nic nového nevěděl. A vydali song v roce 2026, tak se asi vrátili zpátky na scénu. Vydávali víc songů, dokonce jsou dobrý nebo ne, to nevím, to nechám na vás. Každopádně, pokud si budete chtít poslechnout jejich tu dobrou tvorbu, která mě přijde fakt dobrá, tak je to určitě track Flux, album Flux. A to je z roku původně 98, si myslím. Možná, že jsou nějaký re-releasy, nebudu vás mást, myslím, že to není důležitý. Důležitý je, že to je fakt skvělá kapela a dělají skvělou hudbu. Tak

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce, známé svou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou, vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Na rádiu 1 s Jakubem Čponerem. Teď track Bones od K-Lone, track z roku 2024. A předtím pro mě fakt velký překvapení letošního roku. Ne, že bych to nečekal, ale je to lepší, než jsem to čekal. Byl track Into the Magic Land od Words of Canada z jejich nový desky Inferno, která vyšla letos.

dvě teď takové dost podobné věci. Ta předchozí byla úplná novinka od české mladé hudebnice na naši, která jsme The Guardian Angels. A tohle je Superfan, Picture of Return. Docela podobné písničky, vibem, obě dvě fakt skvělý. Oh, Superfan znám už díl, nebo tu písničku. A jedu ji pořád, on repeat. Tak enjoy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Šarivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
4: Ekokom.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a kokolíno Gel van der Bosch 37 dávek za 299. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Reklama na Radio 1.

Tak, to byl naprosto pro mě geniální, fantastický track od Fleetwood Mac, The Ledge. Nerozumím tomu, jak to napsali tu písničku, ani co se tam vlastně dělo, ale je to skvělý. Protože tam je to strašně jednoduchý, 3 akordy, nevím, má to něco, co mě strašně baví. Předtím jsme si dávali Private Road od Band, předtím Lil Ugly Mate, Call In Here a Super Samped, We Found It Out, Carla D'Arforno, Confession. A co dáváme teď, to je úplná novinka, myslím si, že letošní, track Gone Are The Days od Emil Mosery and Habits. Jinak celý tracklist průběžně zodpovědně doplňuju na web Rádia 1, takže všechny písničky najdete tam. Případně si všechny, nebo celý dnešní playlist můžete pustit na mém Apple Music, kde je celý k poslechu. Tak přeji hezký ráno.

posloucháte Radio 1 s Jakubem Šponerem. Tohle je legendární kapela The Dirty Calman, jejich track Belgian Friends. Už starší věc a my si teďka pustíme za chvíli další legendy. To je kapela Velocitrol, pražská legendární kapela, která teď vydala desku Freedom Colony, skvělou desku. A track, který si pustíme, se jmenuje Down with Broken Heart. Spolu s Velocitrol jsou na tom tracku ještě, nebo je na tom tracku ještě zpěvačka Salto with Love, taky z Prahy. A taky vinohradská scéna. A celou desku doporučuji poslechnout. A je tam více kolaborací s různýma hudebníkama napříč českou, nebo spíš pražskou scénu. Myslím, že to je taková nejvzálejší, nejzajímavější deska Velocitrol. Takže doporučuju a další track, který bude takovou malou ochutnávkou pro ty, kteří tu desku ještě neslyšeli. Jinak přeju příjemný ráno, krásný páteční vstávání. Máme, nebo jsme skoro v půlce poslední hodinky. No, tak si to ještě chvilku užiju, snad i vy.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: věcech jenom.
1: Tak to byly další legendy Ice Age, Sulfur Erysore, nebo novinka z desky For Love of Grace and the Hereafter. A musím říct, že jako velký fanoušek Ice Age mám z té desky docela radost, protože ty předchozí dvě mě moc nebavily a tady se mi přijde, že jsou Ice Age se zpět. Nevím, co si o tom myslíte vy, ale myslím, že obecně je to dobře přijímaný ta deska. Já se snažím soustředit na to, co chci říct, ale zároveň poslouchám tu písničku, co hraje pod tím, a to bude asi lepší, když ji pustím. To je track Changes od Alex Amon.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

0: Jedno. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Reklama na Radio 1.

0: Tak můžu říct. Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá. Nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha, a
1: tak
0: to bude, jo a jo, to
1: jako.
0: Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom,
0: aha,
1: takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak to je všechno.
2: To ještě zdaleka není všechno. Máme pár vteřin po 9. hodině. Krásné páteční ráno vám přeje Ellen a strávíme společně následující 3 hodinky. Příjemný poslech.

tohle byla jedna z novinek, a to producent, který pochází z Filadelfie, žije v New Yorku, říká si DJ Swisha, a my jsme si hráli z jeho teď vyšlého 26. června vyšlého Best of Luck EP. Hráli jsme si hned tu úvodní, obsahuje 7 tracků, a my jsme si hráli hned úvodní Kiss and Fly, předtím Barry Kansvim a Everything is going to be alright, a teď jeden návrat v čase.

0: 1996 s LTJ Bookhamem neboli Danielem Williamsonem s jeho alba Logical Progression. Jsme si hráli skladbu Horizons a jeho label Good Looking Records byl po léta takovým zvěstovatelem té atmosférické strany drum and bassu. Vyšla tam spousta krásných věcí.
1: Reklama Rádia 1.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi A-Void Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 80 9 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Reklama na Radio 1.

0: hodně příjemná letní pecka, která vyšla teď 24. června na labelu Omniuse a mají na kontě jednak Ed Bigfoot neboli Ed Apollo, hudebník z australského Melbourne ve spolupráci s Londýňanem Sebem Wildbloodem. Ještě předtím americká elektronická dvojka Odessa a Hopeful. No a ještě předtím taky vlastně americký projekt Jessup Gossett a vokalista Thomas Malarny třetí. Tahle dvojka se říká Beacon a je z newyorského Brooklynu. Ty vydali teď 23. června na labelu Apparent Movement skladbu single s názvem Blip, který jsme si hráli.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka, Sára Vosobová a písnička Chybíš.

Posloucháte Rádio 1, tohle je další z novinek, která vyšla 15. června na labelu Get Physical Music a mají na kontě Švýcar Ronnie Grauer a Domenico Ferrari featuring Benjamin Amaru City Lights. Před námi je Anish Kumar a Hummingbird a pak si dáme ještě jeden červnový release. Bude to spolupráce Panami a M-Tracka ve skladbě se stejným názvem, tedy Hummingbird. Vyšlo 26. června na Future Classic.

Posloucháte Rádio 1 po novince od O'Flynna s názvem Obey. Jsme se vrátili v čase do roku 2015 s producentskou dvojkou Spectra Soul a s jejich deskou Mistress, ze které jsme si hráli skladbu Real Good, Spectra Soul featuring Harley Blue, a před námi je 2 roky staré album Knee Archives, Silence is Loud, její debutovka, a So Tell Me, a za chviličku si taky dáme jednu domácí záležitost, dáme si Uprák a Cockpit.

0: tempu, špatně se jí lžící, práce snů, nechybí na svatbě.
1: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny.

proudíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil. Čeká na tvoje činy.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, máme 10 hodin, čas na kulturní servis na dnešní den. A to je pátek s datem 3. července, svátek mají Radomírové, tak všem Mirkům či Radkům všechno nejlepší. A my se podíváme na festivaly, galerie a samozřejmě taky program Rádia 1. Festivaly, žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni, Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové, knihovna na vlnách Avoid Floating Gallery, galerie The Chemistry Gallery Bert Orten, Tvoje krev, moje růže, Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění, Galerie Středočeského kraje Lukáš Machalický, Polopenze, Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, Cyklus máj, Dox, Radka Bolčevič, Faust, Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova, Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, Kunsthalle Praha Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu, Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování, Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce, Meat Factory, Galerie Kostka, Borso Slerins, Spectre in the Veg, nová budova Národního muzea, Czech Press Foto, Galerie etc. Art, Jan Ambrus, o kresbě, Pragovka Gallery, výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ladrové, Imago, Galerie moderního umění, v Rounici nad Labem Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa, Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti, Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice, EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Novoměstská radnice pod povrch 2, Art Auto Galerie v Uhelném mlýně, Timo, Bude, Karpuchina Galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve Věci umění 2026, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, Galerie C12, Michal Sinek, After Image, Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign, Trafo Gallery, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci, Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle, v koleji 1 v Březnici, Jaromír 99, na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes to bude Karl Craig a deska The Album Formerly Known As. Ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Rem.

Dohráli nám Chemičtí bratři, vrátili jsme se trochu v čase se skladbou Go, jejich druhý single z 8. studiovky Born in the Echoes, která vyšla v roce v květnu roku 2015. Předtím to byla novinka od Berlíňana s iráckými kořeny Alexandra Riddy neboli Boys Noise s kousek s názvem Aitilo, který vyšel teď v červnu. My jsme si minule hráli druhou stranu tohodle singlu, tak dneska došlo na jedničku a před námi je další novinka, přesuneme se na západ Austrálie s Laticí Tennell Trossell, která si říká Hi, a tohle je její 24. června na labelu Mute vyšlý single s názvem Digitize, Hi featuring Pat Alvarez.

0: Reklama Rádia 1.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, 10 hodin 24 minut, zní nám znovu zrození Fluke. Ty vydali teď 19. června desku The Second Bite, vyšla na labelu Surface, respektive taky v asociaci se 7K. Tahle parta, která se dala tříčlena, která se dala dohromady už na konci 80. let a 90. letech dost určovala scénu svým zajímavým mixem techna a rocku. A na desce najdeme některé remastrované nebo v nové podobě největší skladby za dobu jejich působení. No a teď je před námi Chungurt a Reset Robot Every Time a pak si dáme

Always loved a film, skladba z alba Barking. Osmá studiovka Underworld, která vyšla v roce 2010 a vedla si skvěle. Hned první týden se prodalo přes 5000 desek.

0: Léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známe s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugar Bed, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbed.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Jedna, dva návraty v čase, tohle Edrasha Optical a Heads Will Roll, deska The Original Dr. Shade z roku 2003, no a předtím Pendulum a album Hold Your Color, které vyšlo o dva roky později. My jsme si z něj hráli skladbu Girl in the Fire. No a teď už je čas taky na nějakou novinku. Dáme si Paulu a Bryson skladbu Wanted. Paula Bryson featuring Yama. A skladba Wanted v Matthewsově remixu vyšla teď 24.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Charivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.charivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.
6: Arthouse Hejtmánek uvádí
7: Odvážné karlovarské bublinky.
8: Máme první díl let.

0: má jubilejní 60. ročník a zároveň 80 let od svého vzniku. První ročník se konal už v roce 1946 v Mariánských Lázních a právě tam se i festival letos mimořádně vrací. Kdy zde ve středu 1. července proběhla speciální předpremiéra nového filmu Pedra Almodovara Hořké svátky. Ten si svoji světovou premiéru odbyl v Cannes a ve Varech je zařazený do sekce Horizonty. A pokud ho nestihnete ve Varech, tak do kinodistribuce vstoupí 6. srpna. Hlavní festivalové dění se pak rozjede v pátek 3. července a potrvá do soboty 11. července. A i letos se budu snažit zachytit nejen oficiální program, ale i festivalové okamžiky, atmosféru, hosty, praktické věci a tak dále. A samozřejmě hlavně dávat tipy, na co se zajít. A to nejen přímo ve Varech, ale později i v rámci festivalových ozvěn nebo v běžné distribuci. Protože mnoho filmů, které se ve Varech objeví, se pak dostane normálně do kin. Dnešní díl vezmeme prakticky. Nejdřív program, potom vstupenky a pár věcí, které se vyplatí vědět dopředu. Protože než člověk začne řešit, na co vlastně půjde, musí se nejdřív na ten film nějak dostat, což ve Varech je disciplína sama o sobě. A ne každý je vyvolený a má třeba pres akreditaci, jako třeba já. Ale i na ní se dost často nedostanu na to, co chci, protože mnoho novinářů vstává v 6 ráno, aby v 7 už mohli být ve frontě na lístky, což teda já rozhodně nejsem. Letos festival uvádí přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. Hlavní soutěž je pro mnohé ta nejprestižnější část festivalu, kde se soutěží o křišťálový globus, ale často se tam dostanou snímky, které dle mého názoru nejsou zase tak kvalitní. Takže pokud jste ve Varech třeba jen na jeden nebo dva dny, tak bych volala spíše jiné sekce, třeba Proximo. To je druhá soutěžní sekce, kde najdete filmy, které jsou tak trochu odvážnější. A za mě dává smysl sledovat i Horizonty, kde najdete filmy z aktuální světové festivalové sezóny. Často jde o tituly z Cannes, Berlína, Benátek nebo Sundance. Můžete zde vidět například Vítěze zlaté palmy, film Fjord, Vítěze zlatého medvěda, Žluté dopisy nebo snímek Sandry Wollner Everytime, který byl oceněný v Cannes Uncertain Regard. No a i letos je tu Imagina, kterou má na starosti můj kolega z Odvážných palců Viktor Palák. A na to, jaké zajímavosti si na vás nachystal, se dozvíte v zítřejších bublinkách. A teď vstupenky. Jsou dvě základní možnosti. Buď si koupíte jednotlivou vstupenku, to je varianta pro lidi, kteří třeba jdou jenom na jeden film, nebo tu jsou jen na jeden den. No a pokud chcete vidět víc filmů, dává asi největší smysl si pořídit Festival Pass. Jednodenní stojí 480 korun, třídenní 1080, pětidenní 1600 a pokud jedete na celý festival, tak 2190 korun. S pasem máte nárok až na 3 vstupenky, ale pozor vždycky na 3 různé projekce. No a k tomu můžete využívat i některé další výhody, třeba festivalovou dopravu. Já určitě doporučuji, jako každý rok tady doporučuji, půjčit si festivalová kola a jezdit mezi projekcemi na kole nebo se třeba na tom kole jenom na výlet kolem Varů. No a důležité pravidlo je dnes a zítra. Vstupenky se neřeší na celý festival dopředu, ale vždycky na aktuální den a na den následující. A co se týká zahraničních hostů, Vary i letos jedou spíš linku filmových legend než aktuálních hollywoodských hvězd. Přijede Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Harvey Keitel, Jeffrey Wright nebo kameraman Robert Richardson, který točil pro Tarantina, Scorseseho nebo Olivera Stonea. Z těch současných jmen stojí za zmínku hlavně Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, oba dnes zajímaví nejen jako herci, ale i jako režiséři a scénáristé. To je pro dnešek z Bublinek vše a já se zase na vás těším zítra.
1: Odvážné karlovarské bublinky. Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Posloucháte Rádio 1, 9 hodin, 9 minut po 11. hodině. Nakousli jsme společně poslední hodinku mého dnešního vysílání. Depeche Mode, návrat do roku 1987, tedy s originálem Behind the Wheel. Skladba z jejich šesté studiovky Music for the Masses a tohle je Aryl Bricka remix. Předtím jsme si hráli domácí projekt My Moon. A Loved by You. No a před námi je další novinka. Monkey Safari. A Hail from Mali. Vyšlo teď 26. června na labelu Get Physical Music.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: The Streets a Turn the Page v Ourmono remixu, předtím celkem čerstvý kousek od Bonoba s názvem Me and You. No a ještě předtím to byly Biceps, jejich eponymního debitu jsme si hráli skladbu Glue.
1: Reklama Rádia 1.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

0: Beacon Black a Beautiful Lies, předtím Dexel, tříčlenný drum and bassový projekt a skladba Scattered Memories, která se objevila na albu Under the Blue v roce 2017. Zaspíval si v ní Pat Fulgoni a my jsme si ji hráli v Technimatic Remixu. No a ještě předtím novinka, teď 26. června na labelu Hospital vyšlý single Music is the Answer od Voltage. No a protože je 11 hodin a 43 minut, tak už musíme na kulturní servis.
1: Kulturní servis.

Druhá část kulturního servisu na pátek 3. července. A to s koncerty a tančírnami, filmy, kolonkou ostatní a programem Rádia 1. Koncerty a tančírny Depo 2015 v Plzni ve 20 hodin, koncert Milan Kroka Band, Groove Bar v 21.30 Thomas Dexter, u Bukanýra ve 23 hodin House Madness, DJs Mantrak, Midirama a Rafael Kosmos. Jazz Dog v 21 hodin Taking Off. Loď tajemství 19.30, Salvor Hardin, filmy Kino Dlabačov 18.30, Soukromý život ve 20.30, Přísahám, že za to nemůžu. Kino Lucerna 20.30, Posedlost, Edison Film Hub 19 hodin, Posedlost, v 21.30 Mé tiché myšlenky. Kino pilotů v 19 hodin Michael, v 21.30 Posedlost, Obsession. Kino Aero v 17.30 Piráti z Karibiku, Double Feature. Kolonce ostatní je mistrovství Evropy v boxlacrosu, o které jsme tady soutěžili, a to se odehrává na různých místech, třeba v Radotíně, na Jižním Městě a v Malešicích. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes to bude Karel Craig a deska The Album Formerly Known As. Ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance.

11 hodin a 51 minut, no a to znamená, že já se s vámi pomalinku musím už rozloučit. Tohle taky v červnu vyšlý kousek od Cubicolor, Wait State a vlastně všechno do konce téhle hodiny ještě budou teď červnové releasy. Před námi je Nuage a On The Way a taky aktuální album DJ Crashe Tokyo Home, ze kterého si dáme právě tu titulní skladbu. Krásný pátek, krásný víkend, těším se na vás zase příští pátek. Všechno, co jsme si hráli, už je samozřejmě na webu Rádia 1. Moc děkuju za krásné vzkazy. Mějte se dobře, loučí se Ellen.

CD Nonstop. Detroitský elektronický producent a DJ Carl Craig patří už po tři dekády k předním představitelům inovativního techna. Jeho dílo The Album Formerly Known As z roku 2007 nabízí předělané verze debutu Land Cruising. A vy se ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Reklama na Radio 1.
7: Tak co?

resonant.

Krásný poledne, po měsíci se vám z Vln Rádia 1 hlásí Mike H. tady ze strašnického studia. Budu tady s váma další 3 hodiny servírovat nějakou dobrou, snad novou určitě hudbu. Přinesl jsem si dneska hlavně hodně novinek z elektroniky. Čekají nás určitě třeba francouzští Acid Arab, Abadir, Django Django, nebo z Británie taky Iconica, Lorraine James, anebo technoproducent Speedy J. Teď jsme poslouchali projekt Out 2, skladbu s názvem Some Earth Red There. Předtím to byl ještě Dialect, no a teď je to Primitive Painter a skladba Levitation. Tady Mike H. až do 15 na Rádiu 1. Přeju příjemný poslech.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
3: Planeo vykopává akční týdny plné Elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Reklama na Radio 1.

Kolumbijský Felipe Gordon se před měsícem vytasil s novým albem s názvem Tezeta. Pakliže máte rádi starý zvuk Amona Tobina nebo starý věci z Ninja Tune, určitě doporučuji tohle zajímavý beatový album, který se hodně hrozně odkazuje k devadesátkám, ale pořád to má současnější zvuk. Před Felipe Gordonem to byl ještě americký Gitky na jeho Hunter's Run. No a za chvíli to ještě bude Action and Tension and Space. Folke muzik Frakvala. No ale teď ještě chvíli Felipe Gordon a Tezeta.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Law and Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Poslouchali jsme Duomatic, který nedávno vydalo nový album Cordier na značce Atom Nation. Apple Skella, který to vlastní skladba, se jmenovala Paramata. No a teď jsme v Británii. Tady je producentka Iconic a skladba Break Me Off z jejího letošního alba Cry One.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Jak nám napověděla znělka, čeká nás soutěž konkrétně s kulturním létem a festivalem Creepy TP. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, odkdy měl v zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. července do neděle 12. můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známe svou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí letos například Frost Children, Joey, Lauren Auder, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, Joe Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. Vyhrát teď v rámci balíčku kulturního léta můžete. Dvakrát lístek právě na festival Creepy TP, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hotbook, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connect It a také poukaz na 1000 korun do obchodu Sugarbet. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující otázku. Creepko letos obohatí též set londýnského rapera a producenta, který si říká Joe Nino. Jaký je název jeho debutového mixtape z roku 2024? Možnosti jsou 20, 40 nebo 30. Volat můžete teď. Máme tady prvního volajícího. Ahoj, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Lucka.
1: Ahoj, Lucko. Jak se jmenuje první mixtape Joe Nina, víš?
2: Nevím, zkusím se tipnout.
1: Povídej.
2: Zkouším Cčko.
1: To bylo 30, to bohužel není správná odpověď, dáme šanci dalšímu. Měj se.
2: Tak, díky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Je tady další volající, ahoj, kdo volá?
3: No Martin, ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
3: Já zkusím 40.
1: Je to 40, gratuluju, vyhrál si balíček kulturního léta, včetně dvou lístků na Creepy TP.
3: Super, super.
1: Vydrž mi prosím tě na drátě a řekneme si ještě podrobnosti.
3: Jo, děkuju.
1: Užij si výhru.

Slyšeli jsme nový single od Django Django s názvem Cameos. No a teď je to francouzský projekt Turzy a skladba Holiday z jejich nového alba Drop.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Máme přesně 13 hodin, dnes je pátek 3. července, veladíte Rádio 1, tady je Mike H. a teď pravidelná rubrika Kulturní servis. Začínáme s festivaly. Probíhá Žonglobalizace. To je festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Probíhá také Landscape Festival, to jest multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Navštívit můžete také knihovnu Na vlnách v Avoid Floating Gallery. No a dále pokračujeme s velkou nabídkou galerií. Začínáme s Chemistry Gallery. Tam najdete Beth Orton a Tvoje krev, moje růže. Na Pražském hradě, v jízdárně, jsou fragmenty paměti. Svatovícký poklad v zrcadle současného umění. V galerii Středočeského kraje najdete Lukáše Machalického a Polopenze. V Národní galerii Praha ve Vltežním paláci je to pak František Kobyliha a cyklus Máj. V Doxu dále Radka Bodževič a Faust. V galerii Hlavního města Prahy v knihovně najdete výstavu Expanze. Přírůstky 2013 až 2025. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy probíhá výstava Osudy psané válkou. Československí legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café je pak kolektiv autorů a výstava Wall of Hope. V Kunsthalle Praha dále Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. V Moravské galerii v Brně najdete Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze najdete Vita Eternis, výstava o restaurování. V galerii Lázně Liberec je Jiří Černický a Západ země ze slunce. V Meat Factory v galerii Kostka je Borsos Lorenz, Spectre in the Wedge. V nové budově Národního muzea najdete výstavu Czech Press Photo. V galerii etc. Art pak Jana Ambrůze o kresbě. Pargovka galerii probíhá výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ladrové s názvem Imago. V galerii moderního umění v Rudnici nad Labem je Miroslav Machotka a nekonkrétní obrazy konkrétního světa. V Artiu Bořislavka je dále výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Posmička Humpolec pak Present Perfect, otisky času v současné keramice. V EPO 1 v Trutnově najdete Pavla Holečka a Neokosmos. Na Novoměstské radnici pak výstavu Pod povrch 2. V Artoto galerii v Uhelné mlýně je Timo. Bude. V Karpuchina galerii je Natálie Pejchová a Stay in Touch. Ve Veltržním paláci v prostoru Tuskulu a na dalších místech v Praze a Pardubicích také probíhá bienále ve věci umění. V galerii Benedikta Rejta v Lounech najdete Martina Janíčka a zvukové projekty. V galerii C12 je pak Michal Sinek a After Image. V galerii Rudolfinum najdete výstavu Datas, The Data and the Sovereign. V Trafogalerii jsou Dana Bartoničková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. Ve Vele Pele je pak Antonín Střížek a Svět odvedle. A nakonec v galerii v Koleji 1 v Březnici najdete výstavu Jaromír 99. Co se týče programu tady na Rádiu 1, do 15 hodin s vámi budu já, Mike H. V 15 hodin pak naváže Jirka Štefl, v 18 hodin pořad knižní servis, v 18.10 Vintage Cool TG Eva, v 19 hodin CD Nonstop, dneska s americkým technoproducentem Carolem Craigem a jeho album The Album Formerly Known As. Ve 20 hodin pořad High Fidelity a nakonec ve 22 hodin pořad Ram Dance. No a teď jdeme zpátky k hudbě. Za chvíli nás čeká ochutnávka z Jižní Ameriky, ale taky z arabského světa.

Dvě ukázky jeho americké kumbie, která má kořeny v Panamě a v Kolumbii. Dohráli nám Combo Chimbita a Nick Hakim a skladba Perdón Divino. No a teď to jsou přímo kolumbiští Frente Cumbiero a skladba Negro Gato.

Tohle byl projekt Kadr, za kterým stojí hudebníci z formace Sanam a s nimi společně Jad a Toji, a ty vydali předloni album stejnojmenné Kadr. Z něj jsme si hráli skladbu Tahal Lail. Já jsem si dneska vybral, protože tenhle víkend hraju v Česku, a to konkrétně na festivalu Transforma v Táboře. No a máme tady další arabskou věc, tohle je Abadir a skladba Pass and Go z jeho novýho letošního alba The Primitivist.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Poslouchali jsme cover verzi country klasiky Gentle on My Mind v originále z roku 67 od Johna Hartforda, kterou pak ale víc popularizoval ještě Glen Campbell. Každopádně tuhle verzi měli na svědomí Doublespeak a za tímhle projektem se skrývá Vince Clark, kterýho rozhodně znáte z Depeche Mode nebo Erasure, a taky Neil Arthur z projektu Blank Mange a pak společně s nimi ještě producent Bench. Tyhle tři založili projekt Doublespeak a vydali teďko album coverů různých starších skladeb. No a jsme těch coverů máme tady další, tentokrát v podání Drap Majesty, který vytvořili cover skladby Just Because od francouzských synťákových legend Martin Dupont. Že tady Drap Majesty Just Because, což je cover pro Martin Dupont.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Dohral nám berlínský World Brain a jeho skladba Hypertext z alba Peer to Peer, který je plný referencí na internetovou dobu. Teď už ale Velká Británie, nový album PyConner Audio a konkrétně v tomhle tracku spolupráce s Andy Bellem, který můžete znát třeba z kapely Ride. Skladba se jmenuje As We Begin.

0: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, nebo je Inner Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Jedno.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Charivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském skalním letňáku Janáček. Více informací na www.charivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
3: Větku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Reklama na Radio 1.

Poslouchali jsme etiopskou formaci Ibex Band, která byla aktivní hlavně v 70. letech. Jejich album Stereo Instrumental Music se nedávno dočkalo reedice, proto jsem to vytáhnul dneska. Hráli jsme si skladbu Meleyat Mod Maf. No a teď jdeme za čerstvou mladou italskou dvojicí Oh a skladba We Come in Peace ze stejnojmenného alba z letošního roku.

Ladíte Rádio 1, tady je Mike H. Moje vysílání se přehouplo do poslední hodiny, která se ponese hlavně v rytmu našlapanější elektroniky. Poslouchali jsme Bernardino Feminelliho a jeho skladbu Le Part Mert avec se Taš. Určitě jsem to úplně nedal, ten název. Každopádně, jdeme dál. Teďko projekt Fundido a Emma Dufau a skladba Get a Grip ve verzi Make a Dance Remix.

0: Jedno.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

Like it always been, like it always.

Pařížská trojice Acid Rap před pár dny vydala svoji čtvrtou dlouhohrající desku s názvem Resonance. Ta je plná spousty vokálních i instrumentálních kolaborací se spoustou hudebníků, hlavně ze severu Afriky a Blízkého východu. A my jsme si poslouchali konkrétně skladbu Zin, kde Acid Rap přizvali alžírskou zpěvačku Radio Manel. Teď ale jdeme dál ve zlomených beatech. Tady je Tommy the Cat, skladba Alien Dub a po něm ještě bude projekt DGOHN.

CD Nonstop. Detroitský elektronický producent a DJ Carl Craig patří už po tři dekády k předním představitelům inovativního techna. Jeho dílo The Album Formerly Known As z roku 2007 nabízí předělané verze debutu Land Cruising. A vy se ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

slyšet hned zítra mezi 8 a 10 večer tady na vlnách Rádia 1 v rámci pořadu Klastr, anebo zase za 2 týdny v pátek mezi 12 a 15 v denním vysílání. Díky moc, že jste poslouchali, doufám, že vás to bavilo a těším se brzo na slyšenou. Loučí se Mike, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debat literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlna.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

Co nejpříjemnější poslech Rádia 1 vám přeji. Máme 5 minut po 3 odpoledne. Zdraví vás od mikrofonu Jiří Štefel. Na úvod to byly Bílé písky White Sands od Blue States, novinka z Memphis Industries. A tady už se rozeznívají domácí magnetik. Hooch!

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
2: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
6: Reklama na Radio 1.
7: Posloucháte Rádio 1, na kterém má právě zní novinka od belgického DJ a producenta Alexe Pereze. Dostal název Combination Style.

A nyní už na Rádiu 1 za Boys Noise, novinka dostala název Loaded. Zde na Rádiu 1 německý producent přezdívaný Boys Noise.

A k další letošní novince, osmipísničkový výběr od Becka, Everybody's Gonna Learn Sometime. Úvodná Ramona Beck na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Zde i hudební pozvánka na Creepy TP do Prahy dozněly právě Frost Children, dvojka za San Luis v Missouri. A teď už za Norkou Sassy 009. Též vystoupí na Creepy.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Barry Can Swim s trackem Like It's Part of the Dance. A za chvilku přijedeme k novému tracku od Crack and Smack, hostující Butterbath a verze od Anorak. Heat, Crack and Smack.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů.

Na rádiu jedna jste mohli poslouchat Domácí rány těla, jejich písnička My Pretty Toy. Než přejdeme k odvážným karlovarským bublinkám, tak New Age on the way.

0: Festival má jubilejní 60. ročník a zároveň 80 let od svého vzniku. První ročník se konal už v roce 1946 v Mariánských Lázních. A právě tam se i festival letos mimořádně vrací. Kdy zde ve středu 1. července proběhla speciální předpremiéra nového filmu Pedra Almodovara Hořké svátky. Ten si svoji světovou premiéru odbyl v Cannes a ve Varech je zařazený do sekce Horizonty. A pokud ho nestihnete ve Varech, tak do kinodistribuce vstoupí 6. srpna. Hlavní festivalové dění se pak rozjede v pátek 3. července a potrvá do soboty 11. července. A i letos se budu snažit zachytit nejen oficiální program, ale i festivalové okamžiky, atmosféru, hosty, praktické věci a tak dále. A samozřejmě hlavně dávat tipy, na co se zajít. A to nejen přímo ve Varech, ale později i v rámci festivalových ozvěn nebo v běžné distribuci. Protože mnoho filmů, které se ve Varech objeví, se pak dostane normálně do kin. Dnešní díl vezmeme prakticky. Nejdřív program, potom vstupenky a pár věcí, které se vyplatí vědět dopředu. Protože než člověk začne řešit, na co vlastně půjde, musí se nejdřív na ten film nějak dostat, což ve Varech je disciplína sama o sobě. A ne každý je vyvolený a má třeba pres akreditaci, jako třeba já. Ale i na ní se dost často nedostanu na to, co chci, protože mnoho novinářů vstává v 6 ráno, aby v 7 už mohli být ve frontě na lístky, což teda já rozhodně nejsem. Letos festival uvádí přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. Hlavní soutěž je pro mnohé ta nejprestižnější část festivalu, kde se soutěží o křišťálový globus, ale často se tam dostanou snímky, které dle mého názoru nejsou zase tak kvalitní. Takže pokud jste ve Varech třeba jen na jeden nebo dva dny, tak bych volala spíše jiné sekce, třeba Proximo. To je druhá soutěžní sekce, kde najdete filmy, které jsou tak trochu odvážnější. A za mě dává smysl sledovat i Horizonty, kde najdete filmy z aktuální světové festivalové sezóny. Často jde o tituly z Cannes, Berlína, Benátek nebo Sundance. Můžete zde vidět například Vítěze zlaté palmy film Fjord, Vítěze zlatého medvěda Žluté dopisy nebo snímek Sandry Wollner Everytime, který byl oceněný v Cannes Uncertain Regard. No a i letos je tu Imagina, kterou má na starosti můj kolega z Odvážných palců Viktor Palák. A na to, jaké zajímavosti si na vás nachystal, se dozvíte v zítřejších bublinkách. A teď vstupenky. Jsou dvě základní možnosti. Buď si koupíte jednotlivou vstupenku, to je varianta pro lidi, kteří třeba jdou jenom na jeden film, nebo tu jsou jen na jeden den. No a pokud chcete vidět víc filmů, dává asi největší smysl si pořídit Festival Pass. Jednodenní stojí 480 korun, třídenní 1080, pětidenní 1600 a pokud jedete na celý festival, tak 2190 korun. S pasem máte nárok až na 3 vstupenky, ale pozor vždycky na 3 různé projekce. No a k tomu můžete využívat i některé další výhody, třeba festivalovou dopravu. Já určitě doporučuji, jako každý rok tady doporučuji, půjčit si festivalová kola a jezdit mezi projekcemi na kole nebo si třeba na tom kole jenom na výlet kolem Varů. No a důležité pravidlo je dnes a zítra. Vstupenky se neřeší na celý festival dopředu, ale vždycky na aktuální den a na den následující. A co se týká zahraničních hostů, Vary i letos jedou spíš linku filmových legend než aktuálních hollywoodských hvězd. Přijede Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Harvey Keitel, Jeffrey Wright nebo kameraman Robert Richardson, který točil pro Tarantina, Scorseseho nebo Olivera Stonea. Z těch současných jmen stojí za zmínku hlavně Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, oba dnes zajímaví nejen jako herci, ale i jako režiséři a scénáristé. To je pro dnešek z Bublinek vše a já se zase na vás těším zítra.
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Před kulturním servisem ještě stihneme dvě skladby. Tou první, která se právě teď rozjíždí, je Akasha, autorem Edelwood, a pak spolupráce Dušana Vlka s Barlinem Mansonem, Varovný prst. Rádio 1.

0: Purs, na hlavou nosíme varovný purs.
1: Kulturní servis.
2: Kulturní servis na Rádiu 1, pátek 3. července. Všechno nejlepší Radomírům k jejich dnešnímu svátku a nyní už pozvání na koncerty do tančíren. Rubrika ostatní a pochopitelně program Rádia 1 zazní. Jdeme do toho. Koncerty a tančírny. Depo 2015 v Plzni od 20 hodin. Koncert Milan Kroka Band. V Groove Baru od 9:30 zahraje Thomas Dexter. U Bukvaníra od 23 hodin House Madness, DJové Mantrax, Midirama a Rafael Kosmos. V Jazz Doku dneska od 9 večer Taking Off a na Lodi tajemství od 7:30 Salvor Hardin. Filmy v kině Dlabačov od 18:30 Soukromý život, od 20:30 pak snímek pod názvem Přísahám, že za to nemůžu. Kino Lucerna ve 20:30 Posedlost, v Edison Film Hubu od 19 hodin Posedlost a v 21:30 Mé tiché myšlenky. Kino Pilotů v 19 hodin Michael a v 21:30 Posedlost a net Obsession. V kině Aero od 17:30 Piráti z Karibiku Double Feature. Rubrika ostatní zve do Radotína, na jižní město a do Malešic na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Na Rádiu 1 od 18 hodin knižní servis, v 18:10 Vintage Cool, v 19 hodin v rámci pořadu CD Nonstop dneska s Karlem Craigem a deskou The Album Formerly Known As. Od 20 hodin pořad High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance. Moje jméno je Jiří Štafl, budu tu s vámi až do knižního servisu do 8.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Reklama na Radio 1.

Rowan Wilkins, řečený Voltage. Jeho čerstvý track s názvem Music is the Answer.

0: taková podsta happy hardcore. A co nového?
1: Hitparáda Rádia 1. Hitparádě. Představujeme si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Po jedné z pěti novinek na Hit Parádě Rádia 1. Tu novinku konkrétně, kterou jsem pro vás vybral, byl Bonobo, Me and You. Tak po této novince jsou tu Fluke, Groovy Feeling.

dalších čerstvých desek v našem archivu. Deska s názvem There's a Light, kterou stvořila parta s názvem Love Temple.

klidných ploch s Rádiem 1. To jsou Luzína a Pendulum. Pro mě blížší chvíle připravením Bratři Orfové. Zazní taky Andy Bell a Castle Beat. Přeji nadále co nejpříjemnější poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Castle Beat s písničkou Like a Dream. Předtím znělá na rádiu 1 Andy Bell. Pro nejbližší chvíle nabízím nejprve dvojici Bene a Video Dave. A pak zazní Coco Rosie.

0: in my neighborhood.
1: Je tu klud, občas strašné prázdno, keď o nich snívám tak vždycky s láskou, a oni jsou stále mrtví a najviac, keď na nich myslím a myslím, že na nich myslím často.

0: day comes. I'll send this track before the day comes. Chrononaut, keď počúvam Davea.
1: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Reklama na Radio 1.

0: Ekas Catch a The Storm. Před chvilkou na rádiu 1 Paula a Bryson. Remix, o který se postaral
1: Neftius. Detroitský elektronický producent a DJ Carl Craig patří už po tři dekády k předním představitelům inovativního techna. Jeho dílo The Album Formerly Known As z roku 2007 nabízí předělané verze debutu Land Cruising. A vy se ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Po domácí sestavě s výřemenem podzim zněli Doves a In the Butterfly House. Teď už spolupráce Edova syna s našimi Cringe Prince. Kontrola.

0: Vánoce.
1: Jedna reklama.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
1: Jedna reklama.

Posloucháte Radio 1 a právě posloucháte track od DJ Seinfelda, dostal název Is This It, před chvilinkou Edapolo a Sub Wild Blood a Need You. A za chvilku zazní jedna z novinek na velké sedně československé parádě Radio 1. Budou to konkrétně The Stylists.

Slíbená rozlučka, úplně na závěr, Zola Jesus. Mé jméno je Jiří Štefel, pokud se rozhodnete příští týden v pátek mezi 3. a 6. vyladit na Rádio 1, budu rád, tak se opatrujte.

0: Reklama Rádia 1.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.
9: Takže od prvního řádku.
10: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad topnu.
11: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
9: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.
12: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis, u mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. Představíme si tři knihy určené zvídavým dětem, které by se chtěly přes prázdniny něco nového dozvědět anebo naučit. Brně narozený, ve Vídni žijící a německy píšící spisovatel Michael Stavarič se spolu s německou výtvarnicí Michelle Ganserovou pustili do zasvěcování dětských čtenářů do světa podmořských hlubin v sérii knih Fantastické chobotnice, Fantastické medúzy a teď do třetice Fantastičtí žraloci. Stavarič přitom nezastírá svou až dětskou fascinaci nejen životem v mořích a oceánech, ale i na souši. Často tak od žraloků odbočuje k dalším fascinujícím zvířatům a jejich z lidského pohledu těžko uvěřitelným schopnostem. Takže když třeba píše o létajících žralocích, kteří jsou schopni vyskočit víc než 3 metry nad mořskou hladinu, zmíní přitom i delfíny, kteří doskočí 7 metrů, ale i suchozemské pumy, které z místa vyskočí do výšky až 6 metrů, anebo mistry skokany, blechy, které dokáží vyskočit 200násobek své délky. Věnuje se tu ale mnoha dalším zajímavostem ze světa žraloků, když tu píše o tom, že některé druhy fungují jako mořské krávy a živí se jen rostlinnou potravou. Jiné zase využívají svých schopností vnímat elektromagnetické pole, když skenují mořské dno a podle tlukotu srdce vyhledávají ukrytou kořist. Stavarič přitom často zmiňuje, že žraloci jsou ohroženi nejen tím, že je mnoho lidí považuje za nebezpečné tvory, ale i pro mýty, které vznikly kolem léčivých přípravků z nich, pocházející zejména z východní medicíny. Miliony žraloků ročně tak je uloveno, připraveno o cenné ploutve a poté vhozeno zpět do vody, kde jsou bezploutví odsouzeni k pomalé smrti. Často je prý žraločí maso prodáváno také pod názvem evokujícím jiné druhy ryb, což z těchto strážců oceánů dělá cenné úlovky moderních rybářů, kteří doslova plení moře a oceány průmyslovými způsoby rybolovu. Kromě nadšeně podávaných informací o žralocích i těch smutných o jejich postupném vyvražďování, ale autor dětem na několika místech nabízí i interaktivní zábavu, když mají na obrázcích hledat žraločí vejce, rozeznat, které názvy žraloků si autor vymyslel, a najdeme tu i jeden 3D obrázek, který potěší i rodiče pamatující jejich boom v 90. letech. Úlohu jen poměrně komplikuje to, že je dvoustránkový obrázek v polovině narušen vazbou knihy. Vzhledem k objemu informací tak kniha zaujme nejen děti, ale i zvídavé rodiče, kteří se tu jistě dozvědí mnoho věcí, jež nejen o žralocích nevěděli. Třeba, že červené plavky pod mořskou hladinou mění svou barvu na šedou, protože červené spektrum světla pod hladinu nepronikne. Sympatické jsou ganserové černobílé ilustrace, které jsou přes svou propracovanost dobře přehledné a zároveň těžko zaměnitelné. Knihu Michaela Stavariče a Michelle Ganserové Fantastičtí žraloci přeložila Michaela Škultéty a vydalo nakladatelství Filip Tomáš Akropolis. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Americká komiksová výtvarnice a scénáristka Reina Telgemeierová si na pulty knihkupectví u nás v loňském roce vrátila dvěma svými projekty, které spojuje slovo klub. Zatímco Kristy a její klub, o němž jsem v knižním servisu Rádia 1 už hovořil, patří k dílům, které předcházely jejímu úspěchu s komiksy jako Úsměv nebo Ségry, klub komiksáků vznikl až v roce 2025. Oba kluby pak spojuje ještě to, že v obou případech se Telgemeierová na komiksech podílela jako spoluautorka. V případě Kristy jako výtvarnice, která pracovala se scénářem, jež vznikl podle slavné knižní série, v případě komiksáků je jako spoluautor uveden Scott McCloud. Jehož jméno si spojujeme především s knihou Jak rozumět komiksu, která v českém překladu vyšla už v roce 2008. McCloudův rukopis o komiksu se stal jednou ze základních teoretických knih, které vysvětlují principy média komiksu, zároveň je ale sám o sobě komiksem. A podobně funguje i klub komiksáků, jen s tím rozdílem, že nejde tolik do hloubky, protože je určen zejména dětským čtenářům, jimž radí, jak vytvořit svůj vlastní komiks. Děj se přitom točí kolem party dětí, které se setkají ve školní knihovně a s pomocí šikovné paní knihovnice sdílí svou touhu potom nějaký komiks sami vytvořit. Jak se dozvíme i na obalu knihy, Makajla má plno nápadů, o čem by měl její komiks být. Howard zase rád kreslí, ale potýká se s nepochopením rodičů. Linda je skvělá výtvarnice, která si nevěří, a Arto rád tvoří cokoliv. Když ale dají své schopnosti dohromady, každý se od toho druhého něco naučí a každý může odvyprávět příběh, jenž může připadat zajímavý i těm ostatním. A dokonce, když začnou své komiksy vydávat v zinové podobě, mohou je i prodávat svým spolužákům, kteří se těší na další pokračování. Telgemeierová s McCloudem tak vytvořili nejen návod, ale i motivační příručku pro ty, kteří se potýkají s podobnými problémy jako hrdinové příběhu a bojí se do kreslení komiksů pustit. Když se najde pár takových, kteří si po naučení z klubu komiksáků vezmou k srdci, čeká nás za pár let záplava nových a věřím, že i skvělých komiksů, které budou dělat radost nejen jejich čtenářům, ale samozřejmě i jejich tvůrcům. Komiks Reiny Telgemeierové a Scotta McClouda Klub komiksáků přeložila Michala Marková a vydalo nakladatelství Paseka. mladou českou autorkou komiksů Kateřinou Ilnerovou, která se sice nemohla inspirovat klubem komiksáků, ale za to zvládla absolvovat studium Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě, se pak můžeme seznámit skrze její komiks S láskou V. O něm se totiž začalo mluvit zejména poté, co za něj získala cenu Magnesia Litera 2026 za nejlepší knihu pro děti a mládež. Už předtím ale byla za stejný komiks nominována na cenu Muriel hned ve třech kategoriích a navíc toto ocenění získala již za rok 2024, a to za nejlepší studentský komiks. S láskou V totiž původně vznikl jako diplomová práce, jak se dozvíme i z tiráže knihy. A vlastně to není úplně kniha určená dětem a mládeži, i proto, že ústřední hrdinkou je babička, jejíž vnučka se vydala na dobrodružnou cestu do kraje Bonsai. Z každé etapy této výpravy pak babičce pošle pohlednici, která je natolik autentická, že se skrze ní babička vydává po stopách své vnučky. Nejprve se do pohlednice propadne trochu nečekaně, na výpravy do těch dalších se ale vždy patřičně připraví. A tak, zatímco nám dobrodružství vnučky zůstávají skrytá za krátkou zprávou na druhé straně pohlednice, babičku sledujeme, jak se potýká s rozplétáním oveček, sbírá houby, aby vnučce připravila houbovou polévku, anebo musí najít pohlednici, kterou jí z rukou vytrhl jakýsi dravý pták a ona se spolu se svým kocourem nemůže vrátit zpátky. Celý komiks je tak založen na dobrém nápadu s pohlednicí jako portálem do krajiny, do níž odesílatel tak trochu zve svého adresáta. Ilnerová má navíc svérázný výtvarný projev a dobře ovládá médium komiksu, když zdařile kombinuje klasická komiksová políčka s celostránkovými ilustracemi. Navíc přináší poselství o dobrých mezilidských vztazích. Vnučka babičce vrací péči, již jí dala v jejím dětství, kdy se díky ní mohla ponořit do tajuplných míst, kde rostou miniaturní stromy, a ve chvíli, kdy si ona může své dětské sny splnit skutečnou výpravou, zve na ni skrze pohlednice i svou babičku. V tomhle světě navíc mezi oběma generacemi nestojí technologická bariéra moderních technologií. Tady ještě svět funguje analogově a lidé spolu mluví buď přímo, anebo pomocí korespondence. Komiks Kateřiny Ilnerové S láskou V vydalo nakladatelství Host. Dnešní knižní servis připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. A to je pro tento týden z literatury vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
0: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
3: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Rádio 1.cz/knižní servis.

0: kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio Jedna.
1: Jim by Struix, Rádio Jedna.

Ano, byla to žena a zase jedno zlomené srdce, spanilé vážení, při pátečním podvečeru. Velká bluesová osobnost, která ve 13. utekla z domova, hraním na rozích ulice vypracovala k osobitému stylu, bokem si přivydělával prostitucí. Memphis Minnie a skladba Broken Heart, rok 1953. Byla jedna z prvních, která přešla v roce 1941 na elektrickou kytáru a mikrofon. Svědectví ze silvestrské noci roku 1942. Její tvrdý a silný hlas, umocněný zesilovačem a zvuk její elektrické kytary byl popsán jako hudební verze elektrických svářeček a válcovny. Zajímavá to žena, leč musíme jít dál. Boogie Woogie pianista a skladatel Willy Egan vyrůstal v bažině mezi aligátory, kteří připravil jeho otce o ruku, bratra o nohu. Jeho zachránila babička z LA, kde se rychle naučil hrát na klavír a v 15. roku 1949 podepsal smlouvu a vydal první single. Vy uslyšíte skladbu She's Gonna Way Bad z roku 1956. Tenor saxofonista a zpěvák Rowley McGill se skladbou I'm Not Your Square, stejný rok. Instrumentálka od Marlins, Let Down z jejich jediného singlu, rok 1964, po nich další neznámý 19. Johnny Gentry, 19 Years, stejný rok, 64, a naopak velmi známá vnitrozemská surfařská parta Trashmen a jejich největší hit, vlastně jediný Surfin' Bear, 1963. She's gone away, but she'll be back. She's gone away, but she'll be back. Because I know she loves me, know she loves me. She's gone away, but she'll be back. Her kisses taste like cherry wine. She makes cold chills run down my spine. Because I know she loves me, know she loves me. She's gone away, but she'll be back.

Slušná pakárna je za námi a nadchází velká změna. V roce 1966 ve Francii vyšlo EP brazilce z Copacabany Marcos Valli, kde je i následující letní skladba Samba de Verão.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Reklama na Radio 1.
10: Ča-ča-ča.
0: Vintage Cool by DJ Ivo.

Krásně na kytaru dohrála a dospívala Brazilka Náka Leo, která už jako teenager patřila k partě, jež u nich doma v obejváku rozjela hudební revoluci bosanovi. Slyšeli jste jednotonovou sambu z jejího 13. alba Desamos de Pois 1971. Nyní saxofonista a kapelník Choker Cable chodí na tenkých podrážkách 1958. Po něm Julia Lee a jejich 7 kámošů, Gota Gimme Whatcha Got 1946 a vokální parta ze západního pobřeží Joyce se skávou She's a Flare.

se skladbou You Can't Hurry Love 1966. O dnešní finále se postaral syn Ringo Starra, Zack Starkey, s nápadem reinterpretace bluesového standardu Elmore Jasona, zahraného reggae veterány. Sly Dunbar robí Shakespeare, Tony Chin a hlavně zpívá Kiddo's Eye. Jehož hlas přináší mystickou atmosféru někoho, kdo už opravdu něco prožil. Čeká vás návrat přes Atlantik, kdy reggae muzikanti zahrají zpátky blues. Z alba Red, Gold, Green and Blue skladba Sun is Shining, která nemá nic společného s Bob Marleym. Mějte se fajn a za týden

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Máme tu pátek 19. hodinu a je tu s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloně, tentokrát se s americkým legendárním producentem a DJem Carl Craigem, a bude znít jeho deska The Album Formerly Known As, která vyšla na jeho značce Planet E v roce 2005. My si tohodle hudebníka z Detroitu na poli technomuziky a inovativní elektroniky nabízíme v CD Nonstopu ne poprvé. My si ho připomínáme hlavně v souvislosti teďka s jeho zcela novou deskou Meditation, kterou vydal před prázdninama na své vlastní značce Planet E, ale i s jeho nedávnými narozeninami oslavil 57 let. Carl Craig rozhodně patří k těm zásadním postavám na poli detroitského techna a, jak jsem řekl, inovativního elektronického zvuku. Narodil se v Detroitu v roce 69 a byl veden jako takovou tou hlavní postavu té druhé vlny detroitského techna. Tu první představu je třeba Juan Atkins nebo Derrick May. Narodil se v rodině, která nebyla nějak moc hudební, ale učil se už v mládí na kytaru. Později začal se zajímat o klubovou muziku a poté, co slyšel také radio show Derricka Maye, začal tvořit i své první elektronické experimenty na svůj duální kazeťák. Tyhle ty nahrávky, které udělal, se nakonec dostaly i Derricku Mayovi a on začal vydávat od roku 89 pod svými různými aliasy, kromě své vlastní jména, hlavně třeba Psyche, BFC, 69, Paperclip People a později třeba Inner Zone Orchestra. Na počátku pak 90. let také zakládá svůj vlastní label Planet E Communication, to bylo konkrétně v roce 91. Od té doby jste tam mohli najít kromě jeho releaseů také nahrávky od známého Kevin Saundersna, Moody Mana či Kenny Larkina, další postavy detroitského techna. Jeho první EP pod jeho vlastním jménem oficiálně vychází až na začátku 90. let, konkrétně v roce 91 pro značku Retroactive, to bylo EP No More Words, pak i na labelu Derrick May rok později vychází jeho Untitled EPčko, no a pak už se v roce 94 můžete pamatovat i jeho výborný projekt Paperclip People, který se objevoval třeba s výbornou skladbou Throw, Remake či také později The Climax, a pak i v roce 96 i na jeho vlastní značce vychází i album The Secret Tapes of Dr. Eich. To bylo pod právě pseudonymem Paperclip People, ale co by vlastně Carl Craig už o rok dříve debituje albově na velké značce Warner Brothers sublabelu Blanco y Negro album Land Cruising, které jste už také v CD Nonstopu slyšeli a které doprovázel i single s názvem Science Fiction, které jsme tenkrát si už tady hráli na Rádiu 1. No a právě tohleto vlastně debutová deska Land Cruising zazní dnes na jeho třetí desce The Album Formerly Known As, která vyšla o 10 let později v nových přepracovaných verzích. Doplním, že ale předtím, v roce 97, dva roky po vydání debutu Land Cruising, vychází jeho druhá studiová deska More Songs About Food and Revolutionary Art. To bylo už na jeho vlastní značce právě Planet E Communication. Skvělé elektronické album, které se vám také už pořadu CD Nonstop nabídl, odkud si můžete pamatovat i výbornou skladbu s názvem Etle. To třetí studiové album, které také dneska uslyšíte, The Album Formerly Known As, jak jsem řekl, obsahuje právě předělané nahrávky jeho debutové desky Land Cruising a obsahuje i různé dubové i verze. No a tohleto jeho třetí album doprovázel i 12 palec s názvem Sparkle. Vy jste pak Carl Craiga mohli zaregistrovat v různých spolupracích, ještě třeba koncem té předminulé dekády s Moritz von Oswaldem vychází jeho deska Recompose na značce Deutsche Grammophon, kde jste mohli najít nahrávky Maurice Ravela a Modest Musorgskyho v předělávce od těchto dvou elektronických producentů, Carl Craiga a Moritz von Oswalda. No a v té minulé dekádě jste mohli také zaregistrovat další spolupráci s Green Velvetem, jeho společné album Unity pro značku Relief v roce 2015. No a jeho pak čtvrté studiové solové album vychází o dva roky později v roce 2017 pro pařížský label Infine, respektive spolupráci s jeho značkou Planet E, to byla deska s názvem Versus, na které spolupracoval také s Francesco Tristánem, která propojuje současnou klasickou hudbu s technomuzikou. Z téhle desky můžete pamatovat single s názvem Sandstorms. No a v roce 2020 pak Carl Craig vytvořil další album Party After Party, imerzivní zvukovou a světelnou instalaci, která měla premiéru také v Diabeacon, než se pak přesunula do Mocha v Los Angeles a nakonec se stala součástí také sbírek Diabeacon. A jenom se o unikátní odkaz spojící Detroit techno s minimalistickým zvukovým uměním. Jak jsem řekl, od té doby jsme čekali na jeho zcela nový materiál a ten přišel teďka v dubnu v podobě jeho nového alba Meditations, které vydal na své značce opět Planety Communications, která obsahuje tentokrát 6 více houseovo vypohoděných minimalistických věcí. Karl Craiga jste mohli zaregistrovat také i na jeho projektu Inner Zone Orchestra, to byla výborná deska třeba z konce 90. let, album Programmed, a také zmíním jeho DJské mixy, kterých udělal okolo 10, ale určitě z ní vyčuhují DJ Kicks z roku 96 nebo mix pro sérii Fabric 25 v roce 2005. Teď už ale tato legenda z Detroitu Karl Craig a jeho třetí album z roku 2005, které předělává desku Land Cruising. Ta deska s názvem Album Formerly Known as Karl Craig, a já vám přeju příjemný poslech.
0: CD Nonstop.

0: Radio 1. Šarivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Radio 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabice.

0: Věci od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Reklama na Radio 1.
2: High Fidelity. Friday Night Ice.

got a red fever. I break out in a cold sweat. Tears and fever.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.
4: Come on, Cup Pyramid, this I represent for the Ram Dance Radio Show. In a proud, you don't know people, they are.

0: Dobrý večer, vážené posluchačky.
1: A vážení posluchači.
0: Je tady pátek 3. července roku 2026 a právě začíná 61. díl pořadu Ramdáns,
1: který vám přináší Píny Velikru.
0: A my jsme si dnešní večer otevřeli singlem, kde se potkává mladá krev a dneska asi v podstatě už legenda dnešního dancehallu Govana a Pablo YG a jejich track s názvem King Lifestyle. A my si hnedka dáme první rhythm mix dnešního večera. Tentokrát je to v produkci The Genius, Not Nice, Walkout Rhythm.
1: Hezký poslech.

A protože jsme dneska ve studiu ve složení Captain P a Bondy a není tady s náma Michal, tak to dneska večer bude hodně o dancehallu. Tohle to je Unstoppable Fire, Back It Up.

A dneska večer nás čeká přes 70 tracků, když všechno půjde tak, jak má. A tohle jsou se po třetí vracíme k Rydimu, za kterým stojí Trackstar. Ten Rydim se jmenuje Abu Dhabi a dneska si na něm zahrajeme Ding Donga, Mistra Uigase, Night Wee, Tijana a ukončíme to kombinací Red Red a Pr-

0: A minulý týden světlo světa spatřila nová deska Capletona, který příští rok oslaví už svoje 70. narozeniny a tady si naděl nějaký svoje 20. album?
1: 20.
0: No, co jsem koukal, počítal, tak jo?
1: Já hlavně jsem teda o tom četl, že to je asi po 17 letech, co vydal album.
0: To si nejsem úplně jistý. Můžeme se kouknout, protože budeme si
1: to
0: hrát...
1: To si pojďme podívat, já jsem se teda fakt po dlouhý době, co vydal album, on jako dlouhohrající, on vydal singly furt, jo, ale dlouhohrající album bych řekl, že nevydal fakt jako leta. A každopádně je to velká věc, prostě Capleton to nevydává album každý rok, rozhodně.
0: A ještě ke všemu, tuhletu desku vyšla na značce Evidence Music a o produkci se postaral Little Lion Sound. Najdeme tam ještě Derek Sound, tohle je spolupráce a věc, ostatně tohle už vyšlo s Antelope, Burn Them Down.

Tak tohle to byla první ukázka z nového alba Capletona a my si hnedka dáme velkou kombinaci, kde se s ním objevil Damian Marley a Stephen Marley. Věc s názvem Babylon So Evil.

A do třetice ukázka z nového alba Capletona, kde se potkal s Mista Savonou, což je australský muzikant. Pamatujeme si ho... Tak, jedna deska, na kterou si nemůžu vzpomenout na jméno, za kterou stojí, a tady ještě je Little Lion Sound a věc s názvem Indra.

tohle je ukázka z nového EP, který vydává Cholita. Track, nebo to EP nese název Broken Promises a o produkci se postaral Driscoll, který stojí za deskama Popkána nebo třeba Vibes Kartela, a teď se postaral i o tohleto EP. A my už jsme si tady minule, nebo ne minule, ale v minulých dílech hráli kombinaci se Skillybangem a tohle je track s názvem Never Come.

A tohle už je třetí kombinace v řadě. Před chvíličkou byl Chum a Jara Kingdom, jejich novinka s názvem Move. Ostatně tahle kombinace už se potvrdila nějaký čas zpátky, kdy ještě s Dexter Dubsem nahráli Slow Motion. A tohle je Complex Ricky a Shane O. Tahle zpěvačka je i výtvarnou umělkyní a tohle je její hudební novinka s názvem Different Ways.

tohle, co jsme postupně proletěli, Fuego Rhythm, Ade ze Švédska, Johnny Wonder. A my jsme si postupně na tomhle tom rhythmu zahráli Nigel Boye, Sean Storma, Eddie G Bombu a tohle to už je závěrečný track na tom rhythmu Javidány a jeho věc s názvem Often. A my pomalu, ale jistě dáme další track. Tentokrát se ponaříme víc do světa Shata Music a tentokrát je to kombinace Puri, Tribal Kush a Busta Lion a jejich novinka s názvem Bossy.

A tohleto další novinka z Německa, tentokrát Jugglers posílají do světa Moonlight Rhythm před chviličkou Intense, ale tohle je obrovská věc, kombinace Conscience, Roman Virgo, asi 13 let po jejich We Know Worry About Them, další jejich společná kombinace s názvem Memory.

A tohle posíláme pozdravy do Švýcarska Kubovi. Přejeme všechno nejlepší jemu i celý jeho rodině teď. Tak užívej, Kubo, a tohle to je track švýcarského zpěváka Collie Herb a v kombinaci se Svaším.

A my si dáváme ještě jednoho z vašeho, tokrát jeho předělávka, jeho verze hitu The Israelites. After a storm, there must be a calm. If you catch me in your farm, then sound your alarm. A na tracku s nimi ještě Guru Nye.

A vy stále posloucháte pořad Ramdance na Rádiu 1. A jestli chcete následovat náš sound, tak určitě můžete na soundcloud.com/pinevaly a tam najdete všechny záznamy pořadu Ramdance, který jsme zatím odvysílali na Rádiu 1. Tohle to už jsme v Rakousku a message follow this your sound dává Dr. Ringding na flashover rhythmu a vyšlo to na značce Anaves Music.

Flash Over Rhythm nám kromě doktora Ringdinga na začátku přines ještě Coley, a.k.a. King D, Wise Solution, Bandulu, This World a tohle z toho je One Year Colors, Principles and Orders.

A tahle novinka od Black Hero je na Rhythmu Island Echoes a stojí za ní Oniness Records. A vy stále posloucháte pořad Ramdance na Rádiu 1 a ze studia vás zdraví Pínivo.

0: až dnešní díl je nabitej dancehallem, tak my ještě na chviličku zůstaneme u reggae. A my jsme si tady hráli Končence s Romanem Virgem, vzpomínali jsme na tu jejich kombinaci a my si na stejném labelu jako před 13 lety vyšla ta jejich věc. Dáme další věc, tentokrát je to Busy Signal a jeho věc s názvem Why Love.
1: Where you going, where you going, where you going again? Why you leaving my life?
0: Blessing of Love

tohleto jediný reggae rhythm mix večera přináší Bridge Over the Atlantic label a jejich nový rhythm s názvem Porto Rhythm. My jsme si hráli Carl Mix, tohleto je General Jamaiky a za chviličku už bude Michael Buckley. A vy stále posloucháte pořad Ram.

A tohle je poslední příspěvek na Porto Rhythmu, je tím Nourishment a Nations. A my v dalším tracku se vrátíme k Damienovi Marleymu, ale tentokrát ne jako zpěvákovi, tak jako to bylo v tom tracku na desce Capletona, ale tentokrát jako producent tracku pro Christophera Ellise. Track nese název My Sound a Christopher se tady vyznává lásce k sound systémový, clashový a vůbec reggae a dancehall kultuře. Takže teďkonc My Sound na Rádiu 1 v pořadu Ramdance.

A my se pomalu, ale jistě blížíme ke konci reggae segmentu. Tohle to je předposlední věc. Před chviličkou byl Turbulence, Look at my life. Tohle to je Chuck Fenda, Ja Everything v produkci italských Film Music. A za chviličku si dáme novinku od

A tenhle ten track nese název Just Like Fools a vyšel na Counteraction Sounds, který slaví 20 let na scéně a oslovují to vydáním dvou releaseů. My si hrajeme tenhle ten a vydávají poprvé svoje verze, které měly jako duplaty na svých akcích. Nikdy předtím tyhle ty rytmy nespatřily světlo světa až 26. června roku 2026. Tohle je Luciano, Just Like Fools.

my všem Radomírům dokonce zase budeme nakládat dancehall, šata a všechny podobné žánry. Tohle je kombinace DeMarco, Tatic, Terra the Governor a jejich Cool Down. Jestli vám neříká tolik jméno Terra the Governor, tak to je soka zpěvá.

Tak nám už se tady rozjela klimatizace, jak se to tady zahřívá. Před chviličkou byl Critical a Killstone Dumper Truck a tohle je Calado Chimica.

Posloucháš Rádio 1, pořad Ramdans. Tam tady pomalu končí skladba Drink and Wine. Cecil. Spousta dalších lidí. Ale už máme připravenou Shenciu, která taky naskočila na šata. Michal, Bundy, Rip Claw, White Rum, Captain P, Andrew Prague, Czech Republic, Leeds, Miami. Them no see a Pini while you're the shining light. And we not give up no fight. Ashensia representing straight from Jamaica.

This a dance hall, no blood clot, calypso. If I no grab a me na do no mix up. Shatter them a hole like a na with the thing top. A Shenzia má za sebou zatím velmi úspěšný rok, kromě velkých spoluprácí s Kartelem nebo s Protožem na jejich albech. Tak na konci dubna se objevila po boku zpěváka Daddy Yankee a společně nahráli track Echo, což je jeden z oficiálních tracků právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale.

A tohle, co nám hraje Wicked YF Rhythm, za kterým stojí Superhype a vyšlo na značce Milk and Honey, před chviličkou Future Fumbo a Sean Paul Money Money Remix, a tohle je Chiching Ching a Pocket Fool.

pořad Ramdance se pomalu chýlí ke konci. Zbývá nám nějakých 15 minut. Ještě máme před sebou tak 15 tracků a myslím, že to stihneme. Tohle to dohrává velká kombinace Ding Dong a Dexter Dubs, Amtin. Zdravíme Mihála a my teďkonc dáme další track, tentokrát v lehce jinčím rytmu, tentokrát Bajka a Biga Blocks.

A tohle to všem Radomírům posíláme Sugar Dumpling Rhythm. Postupně jsme na něm zahráli Beanie Mana, Bugla, Demarka, tohle to je Etana a ještě si v rychlosti dáme Seraniho a na konci Tanya Stephens.

A tohle, co si krátce před koncem dáváme dvakrát DJ Meka za sebou, před chvíličkou Tommy Lee, Sparta, Abde, a tohle to už je Felony 19, Jack Rabbit, věc na Tumble Dunk Rhythmu, který už jsme si tady v minulosti hráli, například na tom vyšel Bajka a jeho Hot Mama, a vy stále posloucháte.

A tohle je zpěvák, který si říká Hlali, zpěvák, který pochází z komunity ze čtvrti Jungle, což je jedna z nejnebezpečnějších vůbec oblastí v Kingstonu na Jamajce. A tady v tomhle tom tracku se vrací k popěvku, který zná ze základky. A tenhle ten zpěvák, ač v životě musel zažít lecos, tak v té hudbě se vždycky snaží být pozitivní a tohle je tanečně laděný track Chica Boy.

A my už se blížíme do samotného závěru. Včetně tohle tracku tři věci dokonce. My jsme si teďkon dvakrát za sebou dali Kaka High Flamese před chvilkou s Ding Dongem, teďkon sám. A protože je 11 minut po půlnoci, svátek má Prokop, všechno nejlepší, tak my se s váma pomalu rozloučíme. Ale ještě chvilku poslouchejte pořad Ramdance.

0: 61. díl pořadu Ramdance je téměř minulostí.
1: A my jsme moc potěšení, že jste nás poslouchali.
0: Pokud jste to nestihli live a občas to nestihnete, protože když to posloucháte teď na konci, tak je to pozdě, tak všechny záznamy soundcloud.com/pinevaly najdete všechno, včetně playlistů, abyste věděli, co v tom kterým díle hrálo.
1: Přesně, a všechny další pořady, a kdy se odehrávají, a najdete taky na našich stránkách pinevaly.org.
0: A zase za 14 dní tady.
1: Budeme se těšit.
0: Děkujeme za poslech. Tohle je předposlední věc. Poprvé na jednom tracku Conscience a Mr. Vegas Greetings, produkce německý City Lock. A na závěr si dáme jeden remix od Maxe Rabadaba Coffee, The Harder They Fall. Děkujeme za pozornost.
1: Děkujeme, že posloucháte Ramdance na Rádiu

get your clothes. Hana go up. Hana.

that you made.

0: Českých Budějovicích by chtěl žít.
1: Nechtěl! Každý by chtěl jenom poslouchat Rádio 1.
2: Thank you.

se zase přifukují slova. A čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do predelství, bují tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačíš scrollovat.

noční chodce tenhle svět nás zaškrtí jako bonsai drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost, a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou, anebo sám křičet no pasa.

0: země živitelka 100,2, pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!